0: Rádio Bonton zprávy.
1: Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku pokořila v 15 hodin 30 minut hranici 30 stupňů Celsia. Naměřila 30,1 stupně. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dřív už 3. května a předloni dokonce už 7. dubna. Protiteroristický útvar policie zaznamenal od ledna 694 bezpečnostních incidentů na našich školách. Experti a ředitelé škol upozorňují, že bezpečnost v lavicích se stále zhoršuje a někde došla tak daleko, že se pedagogové kvůli problémovým žákům bojí vstoupit do třídy, jak píšou Novinky.cz. Ředitelé proto volají po větší dostupnosti psychologické péče a investicím do zabezpečení škol. Letiště Praha před hlavní sezonou spouští kampaň Odbavte se. V ní radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm, nejen letištěm Václava Havla v Ruzyni. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a taky na odlišná pravidla v terminálech. Čeká se, že v letní sezóně odbaví rekordních skoro 12 milionů cestujících, meziročně o 4% navíc. Mluvčí letiště Denisa Hitmanková pokračuje.
2: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezdy odjezd letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
1: Na Jindřichohradeckou úzkokolejku vyjedou od pondělí vlaky každý den. Turistický provoz počítá se 3 páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisté jen o víkendech a svátcích. A policisté budou od začátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, na řekách a hodně navštěvovaných rybnících i pískovnách. Pořádat budou i preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Řekl nám to při slavnostním zahájení opatření ve Žlutých lázních u Vltavy v Praze ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
3: 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel. Na dodržování dopravního značení na vodě budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
1: Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je víc než v některých státech u moře. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se po 2 letech jede celý víkend jízda králů. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města na Slovácku. Dle tradice je při ní král oděný do divčího kroje a v ústech má růži. Letos je jim teprve 10letý Cyril Hlaváček. Fotbalisti Dukly po 3 vlastních gólech a porážce 0-3 s Ostravou v závěrečném 5. kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu se stoupili. Baník zabojuje o záchranu v nejvyšší soutěži v baráži proti druholigovému Táborsku. Pražanům stačila i remíza. Do vlastní sítě však zamířili Purt

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Soud v Ústí nad Orlicí odpoledne poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu 10letá basa. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné. Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici v Pardubicích. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělka zavřená. Zrušené jsou do té doby i maturity. Severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhliny. Jeden ze vchodů do bytovky v Čelakovského ulici zůstává i 3/4 roku po nehodě zavřený. Geologické vrty sice ukázaly, že významnou příčinou pohybu budovy jsou špatně založené základy domu, ale dům se nezbourá. Podle odborníků je totiž možné objekt zachránit. Řekl nám to náměstek primátora v Chomutově Martin Bocian. Lidé ze dvou vchodů 4-patrového panelového domu se museli evakuovat v srpnu, a to potom, co čidlo upozornilo na pohyb budovy. Statik povolil návrat obyvatelům jedné části paneláku s narušenou statikou v prosinci a dalších několik lidí na návrat teprve čeká. Začala sezona vysazování letniček. Kromě východomoravské, kromě Říže, o které jsme mluvili, se začalo s jejich vysazováním taky ve východočeské metropoli. Hradci Králové vysazují zahradníci do záhonu desítek tisíc těchto rostlin. Motivem výzdoby krajské metropole budou tentokrát motivy lásky.
2: Město má v plánu vysadit téměř 55 tisíc květin. Práce na živé okrase s letošním hlavním motivem lásky a jemnými ornamentálními tvary už naplno běží. Všechno to potrvá 2 až 3 týdny a městskou kasu vyjde na 2 miliony korun. Nejvíc květin tradičně zamíří do jiráskových sadů, kde jich bude k vidění přes 12 tisíc. Další významné kompozice vzniknou třeba v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, ale i na Masarykově a Ulrichově náměstí. Na každém z těchto míst zahradnice vysadí přibližně 4 tisíce letniček. Oldřich Tamáš.
1: Počítače brzdí provoz mezi Francií a Anglií. Francouzské úřady dočasně pozastavily provoz nového digitálního systému pasové kontroly Evropské unie EES v britském přístavu Dover. U britského trajektového terminálu se totiž kvůli prodlouženému víkendu tvořily velmi velké dopravní zácpy. Cestující podle přístavní zprávy museli čekat na terminálu víc než 2 hodiny, než se dostali na trajekt přes Lamaňský průliv do Francie. A ještě jedna rarita, kterou máme ve Slezsku. Kruhový objezd na příjezdu do Karviné ve směru z Českého Těšína budou od příštího týdne zdobit obří mravenci. Sochy mají symbolizovat pracovitost, která posouvá město dopředu. Kordista Jakub Jurka skončil na 3. světovém poháru v Bernu a zaznamenal 2. nejlepší výsledek v seriálu v kariéře. Český reprezentant v semifinále nestačil na Egypťana Mohameda Saida. Bronzovému olympijskému medailistovi z Paříže podlehl celkem 12-15.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Soud v Ústí nad Orlicí odpoledne poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu 10letá basa. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné. Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici v Pardubicích. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělka zavřená. Zrušené jsou do té doby i maturity. Severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhliny. Jeden ze vchodů do bytovky v Čelakovské ulici zůstává i 3/4 roku po nehodě zavřený. Geologické vrty sice ukázaly, že významnou příčinou pohybu budovy jsou špatně založené základy domu, ale dům se nezbourá. Podle odborníků je totiž možné objekt zachránit. Řekl nám to náměstek primátora v Chomutově Martin Bocian. Lidé ze dvou vchodů 4-patrového panelového domu se museli evakuovat v srpnu, a to potom, co čidlo upozornilo na pohyb. Budovy. Statik povolil návrat obyvatelům jedné části paneláku s narušenou statikou v prosinci a dalších několik lidí na návrat teprve čeká. Začala sezona vysazování letniček. Kromě východomoravské, kromě Říže, o které jsme mluvili, se začalo s jejich vysazováním taky ve východočeské metropoli. Hradci Králové vysazují zahradníci do záhonu desítek tisíc těchto rostlin. Motivem výzdoby krajské metropole budou tentokrát motivy lásky.
2: Město má v plánu vysadit téměř 55 tisíc květin. Práce na živé okrase s letošním hlavním motivem lásky a jemnými ornamentálními tvary už naplno běží. Všechno to potrvá 2 až 3 týdny a městskou kasu vyjde na 2 miliony korun. Nejvíc květin tradičně zamíří do jiráskových sadů, kde jich bude k vidění přes 12 tisíc. Další významné kompozice vzniknou třeba v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, ale i na Masarykově a Ulrichově náměstí. Na každém z těchto míst zahradnice vysadí přibližně 4 tisíce letniček. Oldřich Tamáš.
1: Počítače brzdí provoz mezi Francií a Anglií. Francouzské úřady dočasně pozastavily provoz nového digitálního systému pasové kontroly Evropské unie EES v britském přístavu Dover. U britského trajektového terminálu se totiž kvůli prodlouženému víkendu tvořily velmi velké dopravní zácpy. Cestující podle přístavní zprávy museli čekat na terminálu víc než 2 hodiny, než se dostali na trajekt přes Lamanšský průliv do Francie. A ještě jedna rarita, kterou máme ve Slezsku. Kruhový objezd na příjezdu do Karviné ve směru z Českého Těšína budou od příštího týdne zdobit obří mravenci. Sochy mají symbolizovat pracovitost, která posouvá město dopředu. Kordista Jakub Jurka skončil na 3. světovém poháru v Bernu a zaznamenal 2. nejlepší výsledek v seriálu v kariéře. Český reprezentant v semifinále nestačil na Egypťana Mohameda Saida. Bronzovému olympijskému medailistovi z Paříže podlehl celkem 12-15.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

Ja, den S. Mám van úplnou fialek. Mám van úplnou fialek. Mám van úplnou fialový fialek. Postupně se všem zalí.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku pokořila v 15 hodin 30 minut hranici 30 stupňů Celsia. Naměřila 30,1 stupně. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dřív už 3. května a předloni dokonce už 7. dubna. Protiteroristický útvar policie zaznamenal od ledna 694 bezpečnostních incidentů na našich školách. Experti a ředitelé škol upozorňují, že bezpečnost v lavicích se stále zhoršuje a někde došla tak daleko, že se pedagogové kvůli problémovým žákům bojí vstoupit do třídy, jak píšou Novinky.cz. Ředitelé proto volají po větší dostupnosti psychologické péče a investicím do zabezpečení škol. Letiště Praha před hlavní sezonou spouští kampaň Odbavte se. V ní radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm, nejen letištěm Václava Havla v Ruzyni. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a taky na odlišná pravidla v terminálech. Čeká se, že v letní sezóně odbaví rekordních skoro 12 milionů cestujících, meziročně o 4% navíc. Mluvčí letiště Denisa Hitmánková pokračuje.
2: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
1: Na Jindřicho-Hradeckou úzkokolejku vyjedou od pondělí vlaky každý den. Turistický provoz počítá se třemi páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisté jen o víkendech a svátcích. A policisté budou od začátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, na řekách a hodně navštěvovaných rybnících i pískovnách. Pořádat budou i preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Řekl nám to při slavnostním zahájení opatření ve Žlutých lázních u Vltavy v Praze ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
3: 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel. Na dodržování dopravního značení na vodě budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
1: Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je víc než v některých státech u moře. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se po dvou letech jede celý víkend jízda králů. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města na Slovácku. Dle tradice je při ní král oděný do divčího kroje a v ústech má růži. Letos je jim teprve 10letý Cyril Hlaváček. Fotbalisti Dukly po třech vlastních gólech a porážce 0-3 s Ostravou v závěrečném pátém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu se stoupili. Baník zabojuje o záchranu v nejvyšší soutěži v baráži proti druholigovému Táborsku. Pražanům stačila i remíza. Do vlastní sítě však zamířili Purcitidis v prvním poločase a Traoré s Lukášem Pengsou po přestávce.

0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
1: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Rádio Bonton správy.
1: Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku pokořila v 15 hodin 30 minut hranici 30 stupňů Celsia. Naměřila 30,1 stupně. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dřív už 3. května a předloni dokonce už 7. dubna. Protiteroristický útvar policie zaznamenal od ledna 694 bezpečnostních incidentů na našich školách. Experti a ředitelé škol upozorňují, že bezpečnost v lavicích se stále zhoršuje a někde došla tak daleko, že se pedagogové kvůli problémovým žákům bojí vstoupit do třídy, jak píšou novinky.cz. Ředitelé proto volají po větší dostupnosti psychologické péče a investicím do zabezpečení škol. Letiště Praha před hlavní sezonou spouští kampaň Odbavte se. V ní radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Nejen letištěm Václava Havla v Ruzyni. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a taky na odlišná pravidla v terminálech. Čeká se, že v letní sezóně odbaví rekordních skoro 12 milionů cestujících. Meziročně o 4% navíc. Mluvčí letiště Denisa Hitmánková pokračuje.
2: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
1: Na Jindřicho-Hradeckou úzkokolejku vyjedou od pondělí vlaky každý den. Turistický provoz počítá se třemi páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisté jen o víkendech a svátcích. A policisté budou od začátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, na řekách a hodně navštěvovaných rybnících i pískovnách. Pořádat budou i preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Řekl nám to při slavnostním zahájení opatření ve Žlutých lázních u Vltavy v Praze ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
3: 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel. Na dodržování dopravního značení na vodě budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
1: Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je víc než v některých státech u moře. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se po dvou letech jede celý víkend jízda králů. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města na Slovácku. Dle tradice je při ní král oděný do divčího kroje a v ústech má růži. Letos je jim teprve desetiletý Cyril Hlaváček. Fotbalisti Dukly po třech vlastních gólech a porážce 0-3 s Ostravou v závěrečném pátém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu se stoupili. Baník zabojuje o záchranu v nejvyšší soutěži v baráži proti druholigovému Táborsku. Pražanům stačila i remíza. Do vlastní sítě však zamířili Purcitidis v prvním poločase a Traoré s Lukášem Peng jsou po přestávce.

pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Tak tohle je ostravská zpěvačka Heidi Janku, tak se mi vtírej na rádiu Bonton. A posloucháte nedělní vysílání a zdravím všechny Janičky, které dneska slaví svůj svátek. A třeba ty z Ostravy, protože jsou úžasní a rozhodně mají úžasné zpěvačky na severu Moravy. Ale teď už, co budeme hrát příští hodině? Leška Semelku. Taky se můžete těšit na Xindla X a jeho proměny. A nebo FR David Awards hned na začátku hodiny. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Neuvěřitelné vedro. Dneska hlásí meteorologové, protože neděle má být opravdu teplá. Ráno bude slunečné, postupně začne od severozápadu oblačnosti přibývat a později se objeví i ojedinělé přehánky. Především na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní a nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 25 do 29 stupňů Celsia. V západní polovině Čech dokonce budou atakovat 31. No a na horách naměříme 23 stupňů. Foukat by měl slabý, proměnlivý, postupně mírný, severní až severovýchodní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu a večer znovu bude slábnout. A rostylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne pak dobré až velmi dobré.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Já vám přeji krásné víkendové ráno, je tady neděle, minuta po 8 hodině, píšeme datum 24. května a Janičky mají dneska svátek, tak všechno nejlepší. Je to poměrně rozšířené české jméno, tak věřím, že nějakou tu Janičku ve svém okruhu máte. Ale teď už muzika, Queenie, Richard Miller, Kaoma a nebo FR David Awards. Přeji vám krásné víkendové ráno s rádiem Bonton.

0: to je kapela Queen, Kind of Magic na Rádiu Bonton. Máme minutu po čtvrt na devět, já vám přeji krásné víkendové ráno z Rádia Bonton a věřím, že chcete slavit. Dneska je 24. května, můžeme slavit Evropský den parků. Ano, národní parky jsou skvosty české přírody, které si zaslouží nejvyšší ochranu spojenou s péčí odborníků a respekt milovníků přírody. Kdo z vás nemiluje přírodu? Na území České republiky máme zatím 4 parky, v budoucnu by měl vzniknout další na území Křivoklátska, tady kousek u Prahy. No a při respektování pravidel pohybu ve zvláštních chráněných územích se tu nabízí řada pro přírodu šetrných aktivit. Takže zákon o ochraně přírody a krajiny vymezuje spoustu pravidel, které bychom měli dodržovat, ale zase ty zážitky a ty fotečky a ta procházka na zdravém vzduchu, ve zdravém těle, zdravý duch, no tak tohle to všechno. Dnes si připomínáme tedy Evropský den parků, tak si to vyzkoušejte. No a my už jedeme za muzikou na Rádiu Bonton. Teď jsem pro vás připravil Xyndla X, Proměnu, Madonu, Holiday anebo náhradní díly od Sebastiana z Liberce. Tak si to užívejte. Tady jsou na Rádiu Bonton.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Pontón doprava.
1: Za 8:30, tedy 8:28 na rádiu Bonton doprava. Na Praze východ na D11 na trase Praha sever, 10. kilometr, je poruchané vozidlo a překáží ve vozovce, je tu odstavené pro poruchu nákladní vozidlo. Na Nymbursku D11, 22. kilometr, z Prahy na sever, pozor, tady se pohybují lidé na vozovce. Projíždějte velmi opatrně, chodec jde na pokrajnici. No a na Berounsku D5, plzeňská dálnice, Rozvadov Praha, 39.5 kilometr, tady je zvěř na vozovce, projíždějte velmi opatrně, je tu sražená srna na středovém pásu. Takže jezděte opatrně, přeji vám klidnou nedělní jízdu s rádiem Bonton. Pokud máte sluneční brýle, tak si je teď nasaďte, protože svítí sluníčko, a přeji vám šťastný návrat. Teď už Ilona Čáková, Jedno tajemství, Robbie Williams, Supreme a Někdo bude tě mít rád a skupina Ballet.

Tohle je zpěvačka Ilona Čáková ze severu Čech, z Klášterce nad Ohří, ale teď jedno tajemství nám prozradila a já věřím, že se líbilo. Za chvilku třeba Lešek Semelka. Já, když jsem ze zahraďáku dneska ráno odjížděl na čerpací stanici, tak jsem tam potkal Martina, který mě obsluhoval. No a tak jsme se dali do řeči a já jsem mu pochválil kérky a on říkal, že mi ho může, jej může zajistit, že má kamaráda, který to dělá. Jinak Martin je zakladatel Support Lesbians, ku podivu, takový velký hudebník. Tak já mám pro vás jednu pozvánku na Tattoo Convention Prague 2026, protože to jsou nejlepší tatéři České republiky na výstavišti. Tam dnes můžete zajít až do 20. hodiny. Možná, že nějakou kérku si odnesete. Právě dnes a také včera už to začalo, tak přes 170 tatérů z celého světa na jednom místě. V 6 kategoriích se bude soutěžit, no a rozhodně to stojí za to. A bude tam třeba Tattoo Mr. Kubelík Chili Contest, Miss Tattoo 2026, to je volba královny, krále, král si tetovaných žen, stand-up comedy, show, další, live graffiti, pivní štafeta, škola čepování a tak dále. Tak tohle dnes na Holešovickém výstavišti, Pražský festival tetování, vznikl v roce 1998 a to pod oficiálním názvem International Tattoo Convention Prague. No a vy ho dnes můžete zažít na vlastní ruce, nohy, záda, břicho, já nevím, co všechno se ještě tetuje. Teď už Petr Kotwald, Pink a nebo Lešek Semelka jednou větou. Tak vám přeji příjemný poslech, krásnou neděli, plnou sluníčka, z rádia Bonton vám všem přeje Libor Weber.

0: Dlouhá noc a už tady máme krásné ráno. To je Helena Vondráčková na Rádiu Bonton. Po celé Marika Gombitová a písnička Dvaja. Prostě pohoda, nedělní pohoda, ta, když venku je sluníčko a vy do toho posloucháte Bonton, tak věřím, že i srdíčko se usměje. Jeleni nás čekají ještě jednu noc.
1: Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zastat noc, máš to stejně jak já, a venku snáší se tma.
0: Taky úžasná věc, no a ABBA bude volat o pomoc, SOS.

0: a my jdeme na počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Jak dnes bude, tak po ránu čekáme ještě slunečné počasí. Postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. Především pak na severovýchodě Čech a severu Moravy. A večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Jaké budou teploty? Dnes nejvyšší teploty budou atakovat od 25 do 29 stupňů Celsia, no a v západní polovině Čech dokonce naměříte 31 stupňů. V tisíci metrech a na horách 23. Poukat by měl slabý, proměnlivý, postupně mírný severní až severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu, který bude večer znovu slábnout. No a rostylové podmínky po ránu mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásný den. Máme neděli 24. května, 9 hodin dopoledních a Jana má svátek Janíčky. Všechno nejlepší, pokud nás posloucháte, tak si to dnes hezky oslavte. No a co nás čeká v této hodině, tak já bych někam vyrazil. A nebo vám poradím třeba, no, tady toho mám spousty. Dospíte o víkendu deficit svůj utahaný, dospím to o víkendu. Je to prý klamná představa, která funguje jen někdy. Kdy pomáhá a kdy spíš škodí, tak to si řekneme. Ale teď už je tady skupina ABBA ze Švédska, 4 SOS. Tak příjemný poslech a krásnou neděli.

0: Tohle je Top Gun, Berlin, Take My Breath Away, kde byli herci Tom Cruise, Van Kilmer, Anthony Edwards jako Goose, anebo Meg Ryan. A celý týden spíte málo a v sobotu padáte do postele s pocitem, že to dospíte. Velký omyl. Realita je o něco méně růžová. Víkendový spánek pomůže, ale jen do určité míry. A když se na vás jednorázově navalí starosti nebo radosti, které vám nedovolí na pár dní pořádně se vyspat, pak je víkendový šlofík dobrým řešením. Tělo si vezme to, co mu chybělo, a zase budete jako nový. Ale pokud jedete na doraz dlouhodobě, dlouhý víkendový spánek to nespraví. Zvlášť pokud si do něj opět nesete plnou hlavu starostí anebo špatnou spánkovou hygienu. Kvalitní spánek ovlivňuje i prostředí, ve kterém spíte. Ve městech to může být světelný smog, zvenčí, mnohdy i ten, o který se postaráte sami. Právě osvětlení nebo i to slabé může zásadně potlačit produkci hormonu melatoninu, a díky kterému byste klidně a tvrdě usnuli. Pak třeba máte zapnutou lampičku v ložnici, nebo běží reklamy v televizi, nebo nějaký seriál. Prostě tohleto vám rozhodí spánek. Když do poslední chvíle pracujete nebo jste aktivní, spánek přichází později a je mělčí. Spánek není důležitý jen pro doplnění energie a odpočinek, ale tělo ho potřebuje k tomu, aby nabralo síly se bránit proti infekcím a chorobám. No a spánkový deficit se pak projevuje sníženou schopností se soustředit, problémy s krátkodobou pamětí, náladovostí, nízkou produktivitou v práci i děláním chyb. Oslabuje tím imunitu a tělo si začne dělat zásoby energie. Tady tlousnete, i když jíte méně. Já to znám, když přijedu z diskotéky, tak nemohu usnout třeba 2-3 hodiny. Prostě je to tak, vy jste rozjetý prostě z práce, no a pak hold si to vezme svojí daň. Tak pozor na to. Hezky se vyspěte a teď už poslouchejte další muziku na rádiu Bonton, pokud chcete. Jelen, Ještě jednu noc, Robin Gibb, Juliet, nebo Karel Gott, Být stále mlád. A to přeju vám všem.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operaklehce.cz.
4: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: Pontón doprava.
1: 9 hodin, 29 minut, za minutu půl, 10, už je to tady. A další dopravní informace. Na Mladoboleslavsku D10, dálnice 30. kilometr. Tady zpozorněte, předmět na vozovce, válí se tu OSB desky na vozovce. Tak do toho nenajďte. Na Českolipsku, tady na silnici u obce Cvikov, je padající kamení už od včerejška, tady uzavřená silnice. Došlo k sesuvu kamení ze skály. Tak také opatrně projíždějte, ať si nezničíte vozidlo, a tam, kde je uzavřená silnice, tak to běžně v bezpečí objeďte. Ulice Kamenická v Děčíně, tady probíhají stavební práce, omezení rekonstrukce plynovodu, no a to je zatím vše, co nám hlásí dopravní policie. Tak jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu s rádiem Bonton a posílám teď Buckwheat Making Your Mind Up. Tak si to užijte.

Stále posloucháte Rádio Bonton, s vámi Libor. Dnes je neděle 24. května. Už pomalu, ale jistě venku to voní létem a nejzdravější snídaně k tomu patří také, protože pokud si děláte snídani, tak je 7 potravin, které podporují myšlení, paměť i soustředění a prospívají nervům. To, co potřebujeme jako motor, takový ten restart do nového dne. Tak co si dát ráno na talíř? Pro bystrý mozek i pozitivní náladu obyčejné vlašské ořechy. Obsahují zdravé tuky, omega-3 masné kyseliny, antioxidanty a další látky, které například jako vitamíny skupiny B jsou velmi důležité pro správnou činnost nervové soustavy i mozku. Pozitivně ovlivňují kognitivní funkce, koncentraci, psychickou výkonnost. Prostě vlašské ořechy jsou top. A kvalitní surové kakao také pomůže, protože má vysoké množství flavonoidů v sobě, což jsou přírodní látky, které mají výrazné antioxidační účinky, podporují prokrvení mozku a pozitivně ovlivňují paměť, pozornost i rychlou reakci. Kakao díky hořčíku zároveň přispívá ke správné činnosti nervové soustavy a pomáhá snižovat únavu a stres. Pak jsou to borůvky, které zamícháte do čehokoliv. Jsou zcela právem často označovány za jednu z nejzdravějších potravin vůbec. Tyhle modré bobule jsou nabité antioxidanty, vitamíny, minerály a pozitivně působí na mozek, chrání mozkové buňky před stárnutím a oxidačním stresem. No a pak vajíčka má oblíbená, jsou oblíbenou snídaňovou stálicí lidí téměř po celém světě. Kromě kvalitních bílkovin, vitamínu B, A, D a E, železa a dalších minerálů obsahují také cholin. A ten je důležitý pro správné fungování mozku, kognitivní výkon, podporuje zejména paměť a schopnost učení. Ideální jsou třeba míchaná vejce se zeleninou nebo vaječná omeleta se šunkou a sýrem. Pak je tam avokádo, ovesná kaše a taky smoothie s ovocem a zeleninou. Tak jeste zdravě a bude vám to pálit. A teď už Paul McCartney, taky Marika Gombitová, Dvaja, Lady Gaga a Bradley Cooper, anebo Vašek Neckář a Bacily a je ráno, ano. Tak vám přeji hezký den s Rádiem Bonton.

0: Marie Rotrová, která z divadelka Podběží z Ostravy a dolétla až k nám na Rádio Bonton. A říká déšť, i samozřejmě meteorologové říkají, že dnes by měly být ojedinělé přehánky. Snad se jim to nevydaří. Po celé kamufláž Love is a Shield. Love is a shield to hide behind. Love is a field to grow inside. Už jsem byl na dvou koncertech téhle kapely a byl to obrovský zážitek. A Lucka Vondráčková, Dej mi svou dlaň.
1: Dej mi svou dlaň, ať všichni vidí, že jsi můj a tou dlaní.
0: A co Eláni, Kaskadér. A my jdeme na počasí.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: Dnes má být sluneční den. Postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. Především na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní a bude hezky. Nejvyšší teploty dnes od 25 do 29, v západní polovině Čech až 31 stupňů Celsia. V 1000 metrech a na horách rtuť teploměru vyleze dokonce na 23. Foukat by měl slabý, proměnlivý, postupně mírný severní až severový západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne. A rostylové podmínky během dne dobré až velmi dobré.
2: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je 10 hodin, píše mi Iva, poslouchá Bonton a přitom odmrazuje ledničku. Ledničku s mrazákem musíme častokrát ručně odmrazovat, aby to uvnitř nevypadalo jak v antarktické jeskyni. Tak prima den, Ivanko. A hned se můžeme podívat na to, jestli omývat maso, když jej domů přineseme z obchodu, anebo ne. O tom už za chvíli na Rádiu Bonton, ale teď už Eláni a Kaskadér.

0: Sladké sny, doufám, že se vám zdály na dnešek. Eurythmics a Annie Lennox are made of this, Sweet Dreams. No a já tady mám zprávičku teďka od Randy z letiště, od hlavního kuchaře. Ahoj, tak letiště tě také pozdravuje a čekáme tě na kávu a Liborkovu Malborku. No, tak to bude úžasný. Rendo, zdravím tě, zdravím všechny do kuchyně. A když už se bavíme o kuchyni, tak takový ten produkt, který se nejvíc zpracovává, je maso. A já jsem říkal na začátku hodiny, jestli myjete maso, když ho donesete z obchodu domů. Není to tak dobrý nápad, jak si možná myslíte. Víte, proč lidé míjí syrové maso? Tak historicky se to dělalo poté, co se doma zvíře zabilo. Patří to mezi tradiční zvyky mnoha kultur. Maso se myje třeba ve vodě se solí nebo s citrusy, víceméně z rituálních důvodů. Je-li ovšem vaše jediným důvodem snaha omýváním zbavit maso případné špíny, tedy v uvozovkách, bakterií, které se na něj mohly dostat při manipulaci a skladování, pak je to zbytečné a má to spíš opačný efekt. Jednoduchá odpověď je tady. Samotná voda, případně bakterie, neodstraní, naopak se kapénkami roznesou do dřezu, na linku, na ruce, na útěrku, prostě všude na okolní nádobí a tam jsou nebezpečnější, než kdybyste byli úžasní a nechali to maso masem být. Na něm je totiž spolehlivě zničí tepelná úprava, tedy zahřátí na 70 stupňů nebo více jak 70 stupňů Celsia a za to z kuchyňských povrchů mikroorganismy jen tak neodstraníte a hrozí, že jimi při přípravě nakazíte další potraviny. Syrové maso neumývejte ani před uskladněním do ledničky. A správný postup při skladování masa je jednoduchý. Maso vybalíte, vložíte do čistého sáčku nebo uzavíratelné nádoby a uložíte do chladničky nebo do mrazáku. Můžete ho předtím naporcovat a uložit po porcích do sáčku. Rozmrazování masa ve vodě, někdy dokonce v teplé, bývá nouzové řešení, když zapomenete před obědem vyndat včas maso. Z praktického hlediska to funguje, ale z hygienického pohledu je to nevhodné, zvláště pokud ho do vody dáváte přímo, tedy bez obalu. Tak, o mase jsme si řekli skoro všechno a teď maso zase na stůl, protože Ready Kirken, Michael Tvíl a Činasky teď na Rádiu Bonton.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: A dost. Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne.
8: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
9: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Rádio Bontón doprava.
1: 10 hodin 32 minut, tak míříme na silnice. Pozor si dávejte teď na Příbramsku. D4 na trase Praha-Strakonice na 27,5 kilometru jsou cyklisté na vozovce. Projíždějte velmi opatrně, nevíme, kde se na dálnici vzali cyklisté, ale možná jedou více jak 80 km hodině. Tak, tady máme Českou Lípu na silnici u Cvikova. Ano, tady padá kamení. Pozor, tady je silnice uzavřena, sesuv kamení ze skály. Dále tady máme hlášení od dopravní policie, co se týče dopravy, ulice Kamenická v Děčíně. Tady probíhají stavební práce, omezení dopravy v rámci rekonstrukce plynovodu. A to je vše. Tak vám přeji šťastnou cestu a teď už Rod Stewart. Úžasná věc. What I'm gonna do. A já věřím, že se bude líbit i vám. Já jsem vybral právě pro vás.

Stále posloucháte Rádio Bonton, za minutu bude 10:45. No a nás čeká prohlídka s majitelem zámku, při kterých se podíváte i do jinak nepřístupných gotických sklepení. Jsou dny soukromých hradů a zámků na zámku Neustupov, no a právě dnes až do 17. hodiny můžete realizovat tuhle prohlídku. Zvou nás přijít do nepřístupných gotických sklepení. Prohlídky s majitelem jsou v sobotu i v neděli v 11, ve 13 a v 15 hodin. No a dnes je ten správný čas. Neustupov ve středních Čechách. Teď už další muzika na rádiu Bonton. Alice Springs, U2, a Petr Muk anebo Iveta Bartošová. Tak vám přeji příjemný poslech a hezký den s Bontonem.

0: zpěvačka se jmenuje Alice Springs, je to velká jízda, ano. No a svátek má Jana i Vanessa, tak na to nezapomeňte. Po celé Roxette budeme snídat Milk Toast and Honey. A to není všechno, říkáte. A co bude pak? No, bude písnička, co bude pak. Krištof. Nejkrásnější déšť, opět s deštěm. Předtím Marie Rotrová, teď Petr Rezek.
1: Prší krásně, nebe změnilo se.
0: A jdeme na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Tak dnes má být slunečno, a potom začne přibývat i oblačnosti, později odpoledne se objeví ojediněle přehánky a především na severovýchodě Čech a severu Moravy večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty od 25 do 29 stupňů Celsia, v západní polovině Čech naměříme dokonce 31. Budeme atakovat 30 stupňů a v 1000 metrech a na horách 23. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně mírný, severní až severovýchodní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu, večer znovu zeslábne a rozptylové podmínky během dne dobré až velmi, velmi dobré.
2: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Ano, připomínám, že je 11. hodina, neděle 24. května. Zjistil jsem, že svátek má Jana i Vanessa, tak ji můžete popřát. Vanessa je asi něco novodobého, z nějakého seriálu španělského, tak se ty jména začaly rozdávat tady v České republice. Toho... Já ne, opravdu, já to musím říct. Já jsem ze severu Čech a tam třeba rodiče dětem dávají jména jako Esmeralda, Kevin, vždycky Kevin je, pojď už, no a podobně. A taky takhle vzniklo jméno, jsem viděl na jedním občance, Milenko Vinetu. Takže pokud jste indiáni, tak rozhodně si můžete měnit jména, jak chcete. Teď už je tady Petr Rezek a nejkrásnější déšť na Rádiu Bonton.

tohle je Miky Žbirka. Možno se ti zdá, máme 3:15, to znamená, že pomalu, ale jistě se blíží opět čas oběda a já jsem dnešní vysílání pojmul spíš než samé pozvánky, tak takové rady do života a hlavně

0: zdraví. Já tady mám pro vás připravených 5 nápojů pro zdravá střeva, co pít pro lepší trávení a silnější imunitu. Vím, že řeknete kefír, ale není to jen kefír. Je to hlavně rada pro ženy. Prý více potřebují probiotik a prebiotik a postbiotik a antioxidantů, aby střeva fungovala. Tak první bod. Švestková šťáva. Ano, při zácpě to funguje, pravidelné vyprazňování, vláknina, takže tohle to je dobré. Pak je to kefír, tento lehce nakyslý fermentovaný mléčný nápoj je plný probiotik a to potřebují naše střeva. Pak je to kombucha, jedná se o jemně perlivý fermentovaný nápoj, který se vyrábí ze zeleného nebo černého čaje, cukru a speciální druh bakterií a kvasinek. Je bohatý na antioxidanty. Taky léčí nemoci srdce nebo cukrovku. No a pak je to zlaté mléko, golden milk, teplý nápoj z mléka, kurkumy a dalšího koření, z kořice, hřebíček, kardamon, zázvor, černý pepř, to asi všechno, je známý svými blahodárnými benefity pro trávící systém. Hlavní složkou kurkumy je kurkumin, který mi výrazně dokáže protizánětlivě a antioxidačně podpořit naše tělo. No a pak je to ještě kokosová voda, která také pomáhá. No a pak se z vás, milé dámy, stanou princezny.
1: Co si o sobě myslíš? Jsem princezna! A zavázat mi střevíc by si pokládali za čest i králové.
2: Králové snad. Já jsem zahradník.
0: Tak a co bude pak, Krištof?
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Ahoj, tady Richard Krajčo z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Bonton a

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Rádio Fontón doprava.
1: 11 hodin 32 minut, 2 minuty po půl 12. Opět míříme na silnice a pozor si dávejte na D1 za Prahou. Na trase Polsko, státní hranice Praha, tedy na 56. kilometru je poruchané vozidlo. Je tu odstavené obytné auto, tak projíždějte opatrně. Teď míříme do jižních Čech, na Českobudějovickou ulici Nádražní, v Týně nad Vltavou. U Českých Budějovic tady je překážka ve vozovce, havárie motorkáře. No a na Českolipsku na silnici u Cvikova tady padá kamení, je tu zastavená doprava, je tady uzavřená silnice, sesuv kamení ze skály. Jezděte opatrně, přeji vám klidnou víkendovou jízdu s rádiem Fontón a nádhernou neděli.

0: Tak zpěvačka Cher dospívala, krásný poet na Rádiu Bonton. No a já tady, protože se blíží čas oběda, já to tak vždycky mám, tak to vychází prostě. Tak vás zvu na oběd někam ven, někam jinam. To jinam znamená do Karlína, protože Pivo a Burger Festival v Karlíně jede na plný obrátky. A v 10:30 to odstartovalo, no a vy teď můžete baštit a debužírovat prostě po celý večer, teda až do večera, do 9:30. Gastronomický festival svrchně kvašených piv v České republice a gourmet burgerů, zejména z lokálních restaurací, tak to je ono. Ten festival, který spojí výborná piva a taky řemeslné pivovary a s mletým nejen hovězím masem v housce. Doufám, že tam nemlejou nějakou surovinu, která je jakoby zdravá, ale není chutná. O šťavnaté burgery se postarají vyhlášené karlínské podniky, zavedené street food stánky a letos rozhodně bude o co stát. Součástí festivalu jsou i dvě hudební stage, no a pokud se hezky napapáte, tak si dejte třeba pivo, rychlé pivo.
1: Pivo, rychlé pivo, dělej, to mi pomůže.
2: Hubre, slíbil jsi, že nebudeš pít.
1: Ale já to potřebuju.
0: No, my jdeme dál. Teď už Robinson a Jiří Korn na Rádiu Bonton. Pak si posnídáme s Roxet a Petr Nať, jsme svoji. No a pomalinku budeme ukončovat hodinu. Včera

0: Tohle je ten váš miláček, Luis Capaldi, Someone You Loved. Na rádiu Bonton po celé Alex Warren a Ordinary. Taky zaspívá Tereza Kendlová své jméno.
1: Pojďme se vzít.
0: Já vám garantuju, že každý z vás, každý z nás potřebuje mít svůj kout. A pěkně o tom zpívá Jitka Zelenková.
2: Mít někde svůj kout.
0: A jdeme na počasí.
3: Radio Bonton, počasí.
0: Tak jdeme na to. Postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat. Po sluníčku nám trošičku se zatáhne. Odpoledne čekáme místy jen ojedinělé přehánky, především na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. No a teploty přes den od 25 do 29, místy dokonce 31 stupňů Celsia a v 1000 metrech a na horách rtuť teploměru vyskáče až k 23. Co se týče rostlových podmínek, tak během dne jsou dobré až velmi dobré. Já vám v tuhle chvíli přeji dobrou chuť k obědu. Příští sobotu se opět těším v 8 hodin ve vysílání Rádia Bonton. A dnes odpoledne Tomáš Fíla už se také na vás těší. Potkal jsem ho tady a říkal, Libore, tak dneska jdu odpoledne. Tak já vám ho tam předávám. Přeji vám krásný den s Rádiem Bonton a tou úžasnou neděli plnou sluníčka vám od mikrofonu přeje Libor Weber.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
1: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
2: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8000 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
1: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
1: Krásný nedělní podvečer, je neděle 24. května, máme krátce po 18. hodině a já vás opět zdravím u naší společné čtyřhodinovky tady na Rádiu Bonton. Spousty skvělé muziky, kterou pro vás máme připravenou, ale také tipy na výlety, zajímavosti ze světa. Mrkneme dnes i na bolavá záda, ale už za malou chvíli pro vás máme připravené významné dny příštího týdne, aneb každý den je důvod k oslavě. No a čím to vyplníme? Tím nejlepším z muziky Aerosmith, Marie Rotrová s Pavlem Bobkem, také zpěvák Sebastian, ale my už teď začínáme Bonnie M.

Radio Bonton. Radio Bonton. Radio.

0: My příštího týdne začneme hned pondělkem 25. květnem. To si připomeneme Mezinárodní den ručníků, tak pojďme si dát čisté zase po tom týdnu. A nebo také Mezinárodní den počítačů. V úterý máme Národní den papírových letadel, tak proč se nepřesunout do klukovských let a nejít si zaházet někam na louku. Ve středu je Mezinárodní den beze strachu, zkrátka a dobře, ničeho se nebojíme. Čtvrtek je velmi zajímavým dnem, to je Národní den hamburgerů a také Světový den her. Tady se to úplně nabízí zahrát si nějakou dobrou hru a dát si k tomu nějakou dobrou baštu. V pátek je tady Mezinárodní den ochránců míru a v sobotu Národní den kreativity, ale také Evropský den sousedů. No, proč třeba v 6 ráno v sobotu nezaklepat na souseda s tím, že dnes máme svůj Evropský den, pojďme to sousede oslavit. No a my už míříme samozřejmě k neděli příštího týdne k 31. květnu a to je Světový den bez tabáku, ale také den otevírání studánek. Tak proč si neudělat nějaký hezký výlet a dopřát si lahodného doušku z čistého pramene. My už teď ale míříme k tomu nejlepšímu z muziky, za malou chvíli mrkneme i na silnice a do té doby je tady třeba Robbie Williams, Helena Vondráčková nebo právě teď Láďa Štajdl.
1: Radio Bonton.

0: minutu po půl sedmé dospíval na rádiu Bonton Václav Neckář a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu osobního automobilu na silnici 1/6 v Novém Strašecí na Rakovnicku. Místem projedete se zvýšenou opatrností. Další dopravní komplikace, tentokrát srážka dvou osobáků, se stala v Betlémské ulici. V Jablonci nad Nisou i tímto místem se dá projet. No a pozor na práce na silnici, které omezují řidiče na dálnici D1 mezi 374. a 375. kilometrem ve směru na Katovice. Uzavírka tady potrvá až do zítřejšího rána. No a my opět ze silnic míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Máme tady Pink s dcerou Nate Ruth, taky Daru Rollins nebo právě teď Colby Kaylet.
1: Radio Bonton.

Krásné ohlédnutí do 90. let společně se zpěvačkou Kariou a její spoutanou. No a před námi aktuální informace o počasí, ale také Los Lobos, Lucie Bílá nebo právě teď Laidback.

0: krátce před 19. hodinou na rádiu Bonton dozněli Bad Boys Blue a v příští hodince třeba Petr Nať. Chybět nebude ani duet Evy Farné a Martina Chobota. No a dáme si a rozjedeme to tady společně i s Lucí Vondráčkovou. Ještě předtím vším, ale samozřejmě mrkneme i na zítřejší počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Zítra nás čeká převážně slunečný den, jen po ránu se ještě může objevit polojasná obloha, ale nejvyšší denní teploty opravdu vysoko, mezi 24 a 29 stupni. Na severovýchodě našeho území dosáhne rtuť teploměrů jen k 25, ale rozhodně se máme na co těšit a my jdeme do další hodiny.
1: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Bylo 19 hodin a už za malou chvíli si poradíme s bolavými zády, protože co si budeme povídat, všichni, kteří pracujeme v sedě, jako třeba já tady ve studiu, tak nás prostě ty záda z toho sezení bolí. Jednoduchý cvik, jednoduchý trik, který si můžeme udělat kdykoliv, kdekoliv a čím častěji ho budeme opakovat, tím snáze se zbavíme bolesti. Když jsem se to dozvěděl, tak jsem to vyzkoušel a musím říct, něco na tom opravdu je. Do té doby ale to nejlepší z muziky. Unique 2, Petr Nať, Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, nebo právě teď skupina ABBA.

0: hudba je doma na rádiu Bonton.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

15 minut po 19. hodině na rádiu Bonton, Petra Zámečníková a Jiří Strnad a my už teď míříme k tématu, které jsme tady otevřeli na začátku hodiny a to je stuhlá šíje. Já pro vás mám od fyzioterapeutů jednoduchý cvik, který se jmenuje zásuvka. Vůbec se nemusíte ničeho bát, protože nebudete vypadat ani komicky a hlavně funguje to okamžitě. Pravdou je, že lidská průměrná hlava váží něco kolem 5 kg, což je slušná bowlingová koule, kterou máme posazenou na vrcholu páteře. A co vlastně za tou bolavou šíjí stojí? No je to naše láska k displejům, nejen k počítačům, ale hlavně k mobilním telefonům, ke kterým neustále tu hlavu sklápíme a tak naše krční páteř musí tu váhu těch zhruba 5 kg neustále nést. No a samozřejmě se celá přepíná. Jak vlastně takový cvik zvaný zásuvka vypadá, je velmi jednoduchý. Zapomeňte na křečovité vypínání hrudi. Zaměříme se teď jenom na posazení hlavy. Představte si, že vám někdo tlačí na nos. Vy máte hlavu absolutně vodorovně. Brada nesmí klesat, oči sledují horizont a my tu hlavu zasouváme dozadu jako šuplík u komody. Bez jakéhokoliv zaklánění, to je důležité. Hlava je naprosto rovně, jen ji suneme dozadu.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Dvě minuty po půl osmé na rádiu Bonton Hozier Take Me to Charge a my už míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na havárii osobního auta do stromu. Stalo se tak na silnici 4826 v obci Krakovsko na Znojemsku. Na místě teď dochází k vyprošťování vozidla, ale místem se dá s opatrností projet. Srážka dvou osobáků se stala i v ulici 1. máje v Kroměříži. I tímto místem projedete a i tady je to bez zranění. No a do třetice tady máme uzavírku Kamenické ulice v Děčíně. Ta tady je kvůli stavebním pracím a potrvá až do 31. července. Tak pozor na to. No a ze silnic zpátky k tomu nejlepšímu z muziky. Všude tam, kde nás posloucháte, nejen za volanty, posíláme třeba Síla, také Luci Vondráčkovou, nebo právě teď Pavla Rota.

Minutu po 7:45 na rádiu Ponton dospíval Seal Kiss from a Rose a my už teď míříme opět k tomu nejlepšímu z muziky. Za malou chvíli také aktuální informace o počasí aneb co si vzít na sebe. No a do té doby si dáme třeba Pet Shop Boys. Chybět nebude ani krásný duet Evy Farné a Martina Chobota, ta o nás. Ale my už teď tady aktuálně máme připravené Chlapce v pasti, Marika Gombitová.

Mi to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsenky házej.

0: se před 20. hodinou dospívali na rádiu Bonton Pet Shop Boys. No a v příští hodince se budeme moci těšit třeba na tuhle úžasnou skladbu v podání Michala Kocába.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, někdy jsem ve své kůži.
0: Žijeme si tenhle krásný šanzon, no a chybět nebude ani Lady Soul, tedy Marie Rotrová. Necháme se hýčkat nejen dnešním večerem, ale samozřejmě všemi. A Marie Rotrová, ta je tady u nás jako doma. A do třetice to rozjedeme se skupinou Mandraže. Na Šroubě a Matice se budeme moci těšit už za pár minut tady u nás na rádiu Bonton a do té doby čeká nás třeba ještě pohled na zítřejší den. Tak pojďme na něj.
2: Rádio Bonton počasí.
0: Zítra nás čeká slunečné a teplé počasí. Ještě po ránu se může někde objevit i polojasná obloha, ale teploty přes den opravdu velmi vysoko, mezi 24 a 29 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě našeho území naměříme jen do 25. Krásný den před námi a ještě lepší hodinka začíná právě teď.
2: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Máme po 20. hodině a já jsem si pro vás připravil téma, které v současné době je všude na internetu i sociálních sítích, které pořád dokolečka řeší velký věkový rozdíl. Možná už tušíte, že řeč bude o vdově po skvělém Mekyš Birkovi, která si dala dostatečnou pauzu na to, aby truchlila za svého milovaného muže, ale teď si našla o 31 let mladšího partnera a všichni to řeší, všichni to hejtujou. Proč? Když si 70-letý hudebník najde 20-letou holku, tak okolí uznale pokyvuje hlavou, jaký je to borec. Ale běda, jak něco podobného udělá žena. Za malou chvíli k tomu prozradím víc a přidáme také páry, které mezi sebou mají velké věkové rozdíly. A vězte, že muži v tomto příspěvku budou vždycky ti mladší. Teď už ale míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Čeká nás třeba skupina Lucie s Lenkou Dusilovou, také Rod Stewart, Jaromír Nohavica nebo právě teď Elán. Nevím být sám.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý.

upřímně stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

startu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku,

0: 17 minut po 20. hodině na rádiu Bonton dospívala skupina Lucie s Lenkou Dusilovou Svůj sen. No a my už teď jdeme k tématu, které doslova a dopísmene rezonuje všemi sociálními sítěmi i internetem. A to jsou páry a jejich věkové rozdíly. Řeč bude o Kateřině Žbirkové, která truchlila po odchodu svého manžela, skvělého Mekyho Žbirky, kterého si na rádiu Bonton také velmi často hrajem. A v současné době si našla o 31 let mladšího partnera. Fakt to nechápu, proč kádrujeme jen ženy? Vždyť přece je spousty párů, kde muži jsou mnohem starší než dámy, ale o tom není nikde ani řeč. Vezme si třeba Donalda Trumpa, ten má o 24 let mladší přítelkyni Melány a nikdo to vůbec neřeší. Proti tomu třeba francouzský prezident Emmanuel Macron má o 24 let starší ženu. A lidi to ve Francii řeší víc než jeho politiku. A nejen tam. V každém případě i v Čechách máme dámy, které mají o mnoho let mladšího partnera. Vzpomeňme třeba na Lucii Bílou. Tady se poprvé objevila s Radkem Filipem, který je o 17 let mladší. Tak scénář byl úplně stejný. Opustí ji, je s ní jen pro peníze. Takové to byly hejty na sociálních sítích, jenže čas ukázal, jak moc se všichni mýlili. Nyní už je manžel a stal se její skálou ochráncem a nejbližším parťákem. Snad ještě horší to měla Vendula Pitzingerová. Teď ta si po odchodu svého manžela našla po nějaké době svého současného partnera Josefa, ten je o 16 let mladší. No a musím říci, že lezou po horách, spí pod čirákem, vychovávají svého syna a Vendula jenom kvete. V každém případě asi největší rozdíl je mezi zpěvačkou Cher a jejím o 40 let mladším příteli Alexandrem Edwardsem. Pravdou je, že Cher to má úplně jednoduše ložený. Láska prostě neumí počítat. No a zatímco svět řeší její vrásky a jeho věk, ona si užívá život po boku muže, který svým tempem vyhovuje. Je to vzkaz všem ženám. Pokud se cítíte na 20, klidně mějte po boku třicátníka, pokud vám to dává smysl. A my samozřejmě přejeme Kateřině Žbirkové, ať se jí daří, ať je šťastná, ať si to užívá. No a jaký je na to váš názor? Můžete se nad tím zamyslet a my k tomu přidáme to nejlepší z muziky. Za malou chvíli také mrkneme na silnice a do té doby si dáme třeba Erosa Ramazzottiho, Marie Rotrovou, skupinu Mandraže, nebo právě teď Depeche Mode.
1: Radio Bonton.

0: deváté na Rádiu Bonton dospíval Eros Ramazzotti a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor si dávejte na nehodu dvou osobních automobilů, která se stala v Hrušovanské ulici v Drhovci na Břeclavsku. Místem se ale dá projet bez větších komplikací. Dva osobáky v sobě jsou hlášeny také z ulice 1. máje v Kroměříži. I tady probíhá vyšetřování nehody a místem se dá s opatrností projet. A pozor na uzavřený most, na kterém probíhá údržba. Je to tak na silnici 01144 u obce Bystřice na Frýdecko-Místecku. Tato oprava potrvá až do 13. září, takže musíte zvolit jinou trasu. Nejen za volanty, ale všude tam, kde nás posloucháte, posíláme to nejlepší z muziky. Chybět nebude třeba Alanah Miles, také skupina Jelen, nebo právě teď Jana Kratochvílová.

Styles na Rádiu Bonton krátce po 8:45 a před námi aktuální informace o počasí, ale také třeba Heidi Janku, Kelly Clarkson, anebo právě teď se ocitneme s cizí ženou v cizím pokoji, Michal Kocáb.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč vůbec?

0: Lápková a Jdianku na rádiu Bonton krátce před 21. hodinou a v příští hodince třeba Aneta Langerová. Ve mně navždy zůstává. A její voda živá chybět nebude ani Ilona Čáková. Tam někde v dáli stojí ám. Ale samozřejmě ještě před tím vším mrkneme i na zítřejší počasí.
1: Rádio Bonton počasí.
0: Zítra nás bude čekat slunečné a teplé počasí, ještě po ránu se občas může objevit polojasná obloha. Nejvyšší denní teploty mezi 24 a 29 stupni Celsia, na severovýchodě a východě našeho území naměříme do 25. A teď už startujeme do další hodiny.
1: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Máme po 21. hodině a já už vás za malou chvíli pozvu na fantastický výlet, který si budete moci dopřát během horkého léta. Pokud budete mít cestu na Jižní Moravu, vezmu vás na dominantu Pálavských vrchů a vězte, že to opravdu bude stát za to a užijí si to určitě i děti. Bude to pohádkové, bude to dobrodružné už za malou chvíli a do té doby si dáme třeba Ilonu Čákovou. Také nebude chybět Jason Donovan, Lucka Bílá s Janem Bendikem a nebo právě teď startujeme touhletou krásnou písní zpěvačky Madony.

čtvrté na desetce na rádiu Bonton přeneseme z Amsterdamu na jižní Moravu a já mám pro vás tip na výlet, při kterém budete moci obdivovat dominantu Pavlovských vrchů. Vezmu vás totiž na Sirotčí hrádek a pokud netušíte, kde se nachází, tak vězte, že úplně nejlepší je zastavit v Klentnici a z ní si na Sirotčí hrádek vyšlápnout. Nemusíte mít strach, tenhle výlet zvládnou i ti úplně nejmenší turisté. Je to totiž z obce zhruba nějakých 10-15 minut pěšky, sice do kopce, ale po cestě. V každém případě budete moci obdivovat zříceniny hradu, který byl vybudován na dvou skalních rozsedlinách a je oddělen hlubokou roklí. Z níž je přístup do krasové jeskyně. V každém případě, pokud byste si chtěli ten výlet protáhnout a poznat jižní Moravu víc, tak doporučuji vyrazit pěšky už z Mikulova a jako cíl si zvolit Děvičky. A právě Sirotčí hrádek máte zhruba v půli cesty. Je to sice túra na celý den a malí by nemuseli ušlápnout, ale pokud vás nebolí záda a vezmete je na ně, tak rozhodně takhle si tu Moravu užijete ještě víc. Jinak krásné rozhledy na Pálavu a Pálavské vrchy jsou právě ze Sirotčího hrádku. To byl dnešní tip a pozvánka na výlet tady u nás na rádiu Bonton a my opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Za malou chvíli mrkneme na silnice a do té doby třeba Aneta Langerová, také Katarína Knechtová nebo právě teď Joe Cocker.

0: Dvě minuty po půl desáté na Rádiu Bonton dospívala Aneta Langerová a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na havárii osobního automobilu do stromu. Stalo se tak v obci Kravsko na Znojemsku. Místem se ale dá projet. Další dopravní komplikace, tentokrát střed dvou osobáků, vás čekají v ulici 1. máje v Kroměříži. I tímto místem se ale dá projet a nehoda se obešla bez zranění. A do třetice upozorňujeme na uzávěrku Kamenické ulice v Děčíně. Probíhá tam rekonstrukce plynovodu, tak pozor na to. No a my ze silnic opět k tomu nejlepšímu z muziky. Richard Miller, také Robbie Williams a nebo Michal Davy.

0: pasuje viac môj.
1: Ve 3:15 na rádiu Bonton dospíval Richard Miller a před námi aktuální informace o počasí a do té doby třeba Dalibor Janda, David Dale a nebo Eurythmics.

0: Ace of Base na rádiu Bonton krátce před 22. hodinou a v noci plné hitů se můžeme těšit třeba na Xindla X.
1: Nepatřím do starýho železa, jsem spíš dřevo.
0: Dáme si ale i skupinu Lucie a její Šrouby do hlavy. A chybět nebude ani Opět a Radeček společně s Eli.
1: Tak to za to stojí.
0: Ještě než se ale pustíme do toho nejlepšího z muziky, tak mrkneme naposledy i na zítřejší den.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Zítra nás čeká jasný den, i když po ránu se ještě může objevit polojasná obloha. Nejvyšší denní teploty ovšem vysoko, mezi 24 a 29 stupni. Na severovýchodě a východě území naměříme do 25. Noc plná hitů právě začíná a já vám přeji, aby ta vaše byla přesně podle vašich představ. Tak si ji užijte a já se opět s vámi budu těšit příští neděli. Naslyšenou.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

budem selhat. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Roste počet lidí, kteří chtějí létat z drony a žádají tak o řidičák na dron. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 1200 víc než za stejné období v loni. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131, přišla s tím Česká televize. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v České republice přesahuje 86 000. Bez zkoušky je možné létat jen s minidronem bez kamery do 250 gramů. Pozor, množí se nám falešné brigády. Kyberútočníci totiž přicházejí s novým trikem. Cílí v něm na lidi hledající si brigádu nebo rychlý přivýdělek. Kromě zajímavé finanční odměny slibují i nenáročnou práci z domova v podobě testování různých aplikací, zmiňuje Deník. Ve skutečnosti se může ale jednat o promyšlenou past. Ešmejdi, jak se jim říká, totiž donutí své oběti zřídit si na své jméno bankovní účet a následně odevzdat přístupové údaje. Přes takový účet pak perou špinavé peníze. A pozor, oklamaným lidem totiž taky hrozí vězení, a to za spolupachatelství. Dobrovolníci nám vyčistili od odpadků skoro celé Krkonoše. Z našich nejvyšších hor odnesli tuny smetí.
2: Do úklidu se vedle pracovníků Krkonošského národního parku zapojili také třeba zaměstnanci vrchlabské Škodovky, ale i celá řada dobrovolníků, včetně celých rodin. Uklízelo se na nejvíce zatížených místech po celém národním parku. Kromě běžného turistického odpadu dobrovolníci narazili i na objemnější předměty. Letošní kuriozitou tak byla přední náprava z auta a nechyběly ani staré kovové trubky. Celkem se tady během 2 dnů se sbíralo přibližně 2,5 tuny odpadu. Oldřich Tamáš.
1: Žáci základních škol, kteří chtějí ve Zlínském kraji nastoupit na gymnázium, si budou muset zaplatit, respektive jejich rodiče. Volná jsou totiž místa už jen na těch soukromých. Projevilo se to, že do škol šly silnější ročníky, které jsou ale jedny z posledních. Jak tvrdí zástupci středních škol na Zlínsku, Uherskohradišťsku, Vsetínsku i Kroměřížsku, jak píše iDnes. Snížení kapacity státních gymnázií by mohlo ale nahrát soukromým školám, jakž v posledních letech přibývá. Od září otevře první třídu ve 4letém gymnáziu třeba jedna škola v Uherském Hradišti. Na teplické dálnici D8 z Prahy na sever Čech a dál do německého Saska má vyrůst další odpočívadlo. Stát má na Litoměřicku. Kvůli tomu se ale bouří obyvatelé nedalekých Dušníků. Bojí se totiž hluku. Žádají důkladnější posouzení dopadů stavby, adekvátní ochranná opatření a ideálně zastavení celého řízení. Podle silničářů se ale hluk v oblasti naopak sníží, protože součástí návrhu odpočívadla je protihluková stěna mezi ním a dálnicí. Zatímco dosud tady žádná podobná bariéra nebyla. Dopravci se na novou odpočívku vyloženě těší. Na dálnici jich je podle odborníků málo.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Sudeční Němci na sjezd do Brna přijeli s poselstvím lásky a nikoliv nenávisti. V projevu k účastníkům sudetoněmeckého sjezdu to prohlásil šéf sudetoněmeckého krajenského sdružení Bernd Posselt. Sjezd sudeckých Němců se konal poprvé v České republice. Jihomoravský hejtman Gröhlich v projevu na sjezdu oslovil sudecké Němce jako milé krajany a označil je v Brně za vítané a za přátele. Velký skandál teď řeší v obci Doubrava na Karvinsku. Na zahradě místní základní a mateřské školy se na konci pracovního týdne podivně pohyboval a odhaloval muž. Doslova tam poskakoval jako opice. Měl být sfetovaný a později skolaboval. Podle některých informací šlo o školníka. Policie incident potvrdila. Sociálními sítěmi u školy je video mužova počínání. Ředitel školy podal rezignaci. Suché stromy po kůrovcové kalamitě jsou teď hrozbou pro další rozvoj lesů na východě Čech. Problémy s nimi jsou třeba v Pardubickém kraji.
2: V regionu je totiž v lesích stále přibližně 2300 hektarů stojících suchých stromů. Podle kraje mrtvé porosty riziko kvůli šíření kůrovce nepředstavují. Odborníci se ovšem zároveň bojí, že suché počasí může šíření škůdců opět podpořit. Velké plochy uschlých stromů po kalamitě zůstávají například v části Železných hor směrem k Chotěboři, anebo také v okolí Moravské Třebové. Tady do budoucna hrozí, že stromy začnou padat a mohou ohrozit návštěvníky lesů. Oldřich Tamáš.
1: Polsko čelí sérii falešných oznámení ohledně požáru a dalších hrozeb. Na poradě vládního bezpečnostního centra to uvedl polský premiér Donald Tusk. Poradu svolal potom, co po jednom z falešných poplachů hasiči v noci na neděli násilně vnikli do bytu v Gdaňsku, který patří příbuznému prezidenta Karola Navrockého. Na Sokolovsku začala stavba multifunkční stezky u jezera Medard, které je součástí strategického projektu udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard. Projekt pod Krušnými horami a na místě původních dolů stojí zhruba 658 milionů korun a je spolufinancovaný z dotací. Nová stezka po břehu jezera bude měřit 13 kilometrů, nabídne nejen prostor pro pěší, cyklisty, ale i bruslaře a taky interaktivní zastávky s vyhlídkou na jezero a informační centrum. Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavla Tomka začala první fáze transformace této oblasti.
3: Vrácení té lomové oblasti, která dříve opravdu sloužila po mnoha desetiletí k těžbě hnědého uhlí. Jsme rádi, že můžeme tu krajinu vrátit zpátky ve zcela jiné podobě, která podle mého názoru je srdcem Karlovarského kraje a mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace a regionálního proměny Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích.
1: Práce začnou na severní části stezky, potom se budou budovat přístupové plochy od Svatavy a Habartova a na podzim se stavební práce přesunou na jižní část této západočeské stezky. Dokončena by měla být na závěr roku 2027.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.